0: Ty si nám šeptal, že jsem se ten ví, ale zále...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.